0: Bird 112.
1: I-4-1, headquarters.
0: Headquarters, 541.
1: Out of cap with one whip. One mail.
2: 1728. 97311. 311.
3: 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. 3